nebude to vtání, zva nebude to vtání. A do teka i pjo přijá, zva nebude to vtání. Ta nebude dostání.